tohle je, vole, naše pole, vole, tohle je, vole, naše území, vole, na našem území vládneme my, my určujeme pravidla hry, my, takže, vole, jestli tady si a nemáš to, co chcem, vypusti.

0: jak med. Zpátky do dní v roce 94, 95. Zpátky do dní, kdy to bylo čistý, jasný, sladší než teď. Ňam, ňam, ňam, jak med. Některý z nás už si nejedou, s rukama v kapsách a kapucou, ale vole, furt je nás dost, co to jedem dál. Bronx, je čas to posunout.
1: Hip, hip hop.